Robot bro, kámo, daj žrudu, pěkně šou kofík a dáš mi čudu, dělo je moje a regulárně vaše vlastní kolády, tak jdu, pusil zrev, pusil zrev, pusil zrev, pusil zrev.